se među oči, a najde sílu říct, odcházím láskom navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

nikdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

Zmením ti však prach, nezmením na ventilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čítali chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

české a slovenské hvězdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi pěvče, kéž by vám bylo

až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch.